Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Tady. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme

tisíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Fajn rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.

0: Za námi Klingon D, 6 hodin 56,5 minuty aktuálně. A na frýčku startujem, přátelé, polovina týdne, středa s datem 27. května.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: A hned ze startu hraního vysílání pár tipů, kam vyrazit.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu v Hurvínek prodává nevěstu. Nabízí divadlo Redota 10 hodin. Hru

0: Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin a představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota v 19 hodin a hru Münchhausen nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19.30.
1: A mrkneme na pecky, co nás čekají za chviličku. Anet Fab. Rád bude nový Kungs a Boys Noise. A taky 666 Devil. Dejte nachystaný a za malý okamžik rozjedeme pátrání po reklamě.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
1: Za minutku 7 startujeme 7 hitů bez reklam. Lupeny stále rozdáváme na festě Kilian Gang. V hodnotě více jak 3000 korun můžete vyhrát. Stačí jenom pozorně poslouchat, jakmile uslyšíte reklamu mezi prvními 7 hity. Tak volejte studio. Dobře poslouchejte, startujeme od této chvíle. Za chvilku budeme gratulovat, koukneme i na kalendárium.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
6: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
6: Začni.

0: tohle byly Kaigo, Ava Max. Dobré ranko, fríčkaři, fríčkařky. 14 minut po 7 jdeme gratulovat, kdo pak dneska slaví svátek. Valdemar, všechno nejlepší Valdemarům. Najdeme jich 285 v republice, v Brně, tady vidím čtyři Valdemary najdeme v Brnisku. Všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A jdeme mrknout, co zajímavého se událo dnes, 27. května v minulosti. Mrkneme do roku 1703, to car Petr Veliký založil Petrohrad. Roku 1897 odstartoval první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Roku 1920 Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen podruhé prezidentem republiky, stejně tak i v roce 1927 opět Tomáš Garrigue Masaryk zvolen potřetí prezidentem republiky. Roku 1937 byl otevřen most Golden Gate Bridge v San Francisku pro pěší a pro automobilovou dopravu na druhý den. Mrkneme i do roku 2000, při Vichřici spadla památná Semtinská lípa. Na Roskyslaví politik, senátor mladší Jiří Dinsbír, taky Martina Sáblíková, rychlobruslařka anebo britský kuchař a televizní moderátor Jamie Oliver. Gratulujem a posíláme pozdravy. Anet Fab před námi, bude Asher za chvilku, Medism, anebo 666, zpátečka. Bude tu Devil. Držte vlnu.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: The Devil.
1: Za námi 666 Devil, 7 hitů odehráno, reklama žádná. Jsme jich odehráli víc jak 7, tuším 9. Tak dobře poslouchejte, startovat další pátrání po reklamě budeme od 8. Pozor na to, mrknem na muziku, co nás čeká Rita Ora za chvilku, Rudimental, bude tu taky Tobě Romeo. Ale teď čerstvé bleskové zprávy s Katkou.
2: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NB.

0: hnutí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezkou středu. Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění včera odpoledne, opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění teplický okresní soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpykal 2/3 stříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Alergici byli včera mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících 2 dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě země. V ovzduší jsou nyní hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi 1/5 populace. Alergie na pyly patří mezi nejčastější. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
0: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně pozor si dávejte, přátelé. V Bohunicích ulice Lány tady narazilo nákladní auto do stromu. Počítejte s omezením, projíždí se opatrně. Na Brněnsku mezi Kuřimí a Tišnovem na příjezdu do Hradčan blokuje provoz nákladní auto s poruchou. Je to u odbočky na Sentice. D52 18 km směrem od Pohořelic na Brno. Tady je na krajnici osobák s poruchou. No a koukám se, další problémy tady nemám nahlášené. Jak to vypadá v centru Brna s provozem? Ten už nám housne. Koukám se na dálnici D1. Kdo jede od Vyškova na Brno, tak exit 201 Brno Slatina tady už u vás zastaví dlouhá kolona. V centru města Brna vidím zdržení už na Poříčí, Vídeňské na Nových Sadech, na Zvonařce, na Dornichu, Křenka Olomoucká, samozřejmě i Gajdošova kolem Židenických kasáren. Tady taky postojíte. A D2 hlásí od Olympie kolonu. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Dneska bude pařáček. Ano, meteorologové pro dnešek hlásí teploty kolem 32 stupňů. Aktuální teplota v Brně je kolem 18,5.

0: Tony Mantle, Rag & Bowman. 7 hodin 41 minut, jdeme mrknout do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Přátelé, je tady vítěz. Vítěz, kdo první otevřel koupaliště a můžeme si užívat letní radovánky. A vítězem se stává Kraví hora. Oblíbené koupaliště na Kraví hoře otevřelo už včera. Ano, 26. května. Stalo se tak prvním venkovním koupalištěm v Brně, které přivítalo své návštěvníky. Venkovní koupák na Kraví hoře zahájil letos sezónu dřív, než bylo původně plánováno. První plavci dorazili už včera 26. května, díky čemuž se na Kraví, nebo Kraví hora stane prvním otevřeným koupalištěm v Brně. Provozovatel areálu reagoval na celku teplé počasí a zvýšený zájem veřejnosti. Původně bylo v plánu, že koupaliště otevře až 1. června. Ale už od včerejška se můžete zajít vykoupat a užít si takhle v květnu ty letní radovánky. Tak zdravíme na Kraví horu, pokud byste nám poslouchalo Fríčko, byli bychom rádi, no a zdravíme všechny, který dneska třeba vyráží. V dalších dnech věřím tomu, že už se otevřou i ostatní koupáky, dokonce tuším, že už i v Rosicích je otevřeno, tam se taky, tam je vlastně nově zrekonstruovaný koupaliště po 15 letech. Tam to bude stát taky za to. Tak si to užívejme, pojďme na hity Bejzžekres, Tobě Romeo, za chvilku rozjedeme opět pátrání po reklamě, tak buďte s námi.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: Jason Small, Turn Around, 7.57, dobré ránko na fríčku všem na 107 FM. Seřiďme si hodinky, ať máme přehled. Máme přesně 7.57 a 30 vteřin k tomu.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Výběrek za Fatal za chviličku. Rád bude taky Ivan Hurst. A nebo Sex Appeal.

0: chvilku jdeme pátrat po reklamě.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Máme minutku do 8 a jdeme pátrat po reklamě. Když se objeví někde mezi prvními 7 hity, tak rychle volejte. Lupeny na Killian Gang Camp jsou ve hře. Stačí jenom pečlivě poslouchat naše vysílání. Chystáme muziku, za chvilku mrkneme do Brna a koukneme i na čerstvé kinonovinky s Jančou a počítejte hity právě teď.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
4: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killian Gang.
4: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: kousne. Doprava Freeradia.
1: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně. Dopravu mimo jiné děláte i vy přes naší apku anebo po telefonu. Kdyby náhodou jste jeli kolem nějaké dopravní komplikace, tak se nebojte ozvat. Pojďme se podívat na D52, 18. kilometr. Od Pohořelic na Brno je tady na krajnici osobní auto s poruchou. Další problém v ulici Lány, Bohunice, narazilo tady nákladní auto do stromu, počítejte s omezením. Další problém je na D1, 196,5 km, je to u Brna směrem na Prahu, tady bouralo osobní auto a kamion. Počítejte se zdržením, asi 2-kilometrová kolona tady začíná narůstat. A na Brněnsku mezi Kuřimí a Tišnovem na příjezdu do Hradčan blokuje provoz nákladní auto s poruchou. Velmi opatrně doporučuji jezdit jak to vypadá s provozem. D2 hlásí kolony od Olympie, kdo jede aktuálně po 24. dubnu, což je vlastně přes exit 7 Modřice směrem na Olympii. Tady máme taky nahlášenou kolonu od Žalešic. Dávat pozor doporučím na Vídeňské kolem sjezdu na dálnici D1. Tady mám taky kolonu nahlášenou. No a koukneme do samotného centra města Brna. Tady už je to pěkně v rudých barvách. Koliště, Dorny, Křenka, Olomoucká, Hladíkova, Zvonařka. Dávejte pozor taky na Poříčí, na Heršpické už je dlouhá kolona, na Vídeňské i Polní veletržní. Tady všude postojíte, Mladé Horákové, jak by smet. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši apku.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Teplota v Brně ukazuje 20 stupňů, odpolední maxima dnes kolem 30 až 32 stupni Celsia. Bude pařák.
0: Free Radio. Free Radio.

Even a Hearts. 15 a půl minuty po 8 hodině. Přátelé, opakování je matkou moudrosti. Free Radio, co nového v Brně? Jdem se podívat, kde si dávat majzla, abyste nepřekročili rychlost a nestálo vás to nějakou tu kačku. Od včerejška nový radar. Ano. Provoz úsekového měření nově na silnici 1/55 pod dálnicí D2 u Břeclavi. Tohleto místo patří podle města k nejrizikovějším úsekům v Jihomoravském kraji. Rychlost je tady aktuálně omezená na 70 km v hodině. Řidiči výrazně překračují, proto od včerejška funkční nový radar. Úsekové měření. Tak na to dávejte pozor. Padnul tady dokonce rekord v roce 2001. Tady jednomu řidiči naměřili rychlost dokonce 185 km v hodině. A to už je pořádná rychlost. Tak pozor na to. Kylie Minogue, za chvilku BB Rexa, další Sex Appeal. Výborná zpátečka. Free Radio. Brněnský rádio.

0: Tohle byl Sex Appeal 8.29. Čas na zprávy, čas prozradit, že jsme odehráli více jak 7 hitů a reklama žádná. Žádná se zatím neobjevila. Tak to hlídejte. Startujeme opět pátrání po reklamě v nové hodině. Jdem mrknout na bleskovky, přichází Katka.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezké ráno. Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně Barbaru Mariu Vili z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše. Školu zatím dál vede Vili a připravuje předání agent. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonem v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude schovaná do trezoru a později do hrobu v kryptě. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil o polovinu z loňských 18 na současných 9. Píše o tom deník Financial Times s odvoláním na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů, ale pro ní představuje nové obtíže. Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Freiburgu s Kanadou 2-3 přiznal, že jeho tým už ve třetí třetině nevydržel čelit síle soupeře. K posunu na druhé místo v tabulce skupiny B potřeboval s týmem okolo hvězd Crosbyho a Celebriniho získat plný počet bodů. Teď se musí místo na Lotyšsko chystat na čtvrtfinále proti druhému týmu skupiny A v Curychu, Finsku. A ještě doplním, že baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsider a odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na kýho mrknout dopravu, jak to vypadá aktuálně. Pozor si dávejt. Maloměřice, Selská ulice, křižovatka s ulicí Borky. Tady srazilo osobně auto chodce na místě, jsou záchranáři a probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Počítejte s omezením. Hromadná srážka 5 osobáků na D2, 13. kilometr. Je to před sjezdem na Blučinu směrem od Bratislavy na Brno. Dávejte pozor. Hromadná srážka 5 osobních aut. Levý pruh je neprůjezdný, kolona bude narůstat. Ještě se jdeme podívat u odbočky na Kuřim, kdo jede ze Svitav na Brno, tak tady došlo ke srážce nákladňáku a osobáku s kolonou, počítejte někde od Lažan. Já vám přeju šťastnou cestu, přátelé, máme toho hodně a kolony velmi dlouhé v centru města Brna, koukám se, máme to tady všechno v rudých barvách, tak se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestu a kdyby cokoliv, zavolejte anebo použijte naši apku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů v centru města Brna odpoledne až 32. Bude teploučko dneska, jasná obloha k tomu. Zítra se má ochladit, nevím, co dorazí, jestli bude silný vítr nebo nějaká bouřka. Denní maxima zítra kolem 25.

0: Moravo, Vesna Ego za námi, teď čerstvé kinonovinky s Jančou Houbovou.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: V kinech je také americký horor Pasažér. Mysteriózní snímek sleduje mladý pár snoubenců. Než se stanou rodiči, rozhodou se Tyler a Maddie vyrazit na vysněnou cestu napříč Amerikou. Jejich romantické dobrodružství se promění v noční můru poté, co se během noci stanou svědky fatální nehody na opuštěném úseku silnice. Brzy si uvědomí, že z místa tragédie neodjeli sami. Na každém kilometru je začne pronásledovat zlovolná démonická entita. O tom je americký horor Pasažér.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
9: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
10: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
11: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
12: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
13: Žádný pozlátko, prostě gym.
8: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Free Radio 107.

0: David Guetta, Love Don't Let Me Go, 8 hodin 56 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A jdeme omrknout, kam se dá vyrazit. Máme pro vás pár zajímavých tipů, kam za kulturou.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Redota 10 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota v 19 hodin. A hru Münchhausen nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19.30.
4: Festival Sítko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
0: Ava Max, Diamonds and Dance Floor. Rád bude taky novinková Kesha Origami. Stará dobrá Silver, Forever in Love. Muzika je připravena, za chvíli hledáme reklamu.
5: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů.

0: za 21,90 a kmotr lovecký salám 480 gramů za 89,90 až do 2. června. Kaufland.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
2: Tak za minutku 9. No a jdeme lovit reklamu. Mezi prvními 7 hity, když se objeví, tak rychle volejte. Čeká vás tady výhra Kilian Gang Camp. Lupeny v hodnotě 3000 korun. Kemp Olšovec Jedovnice. Tam vás dostaneme zadarmo. Tak pojďme na to, poslouchejte a počítejte hity.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
3: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio 107 FM.

0: Sigma, Nobody to Love na Free Radio 107 FM. Pojďme mrknout na silnice, máme vám co říct. Máme několik dopravních komplikací.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Rozhodně doporučuji ubrat nohu z plynu na Vídeňské. Je to u nájezdu na D1. Tady havarovalo osobní auto a nákladák na místě. Je blokován jeden jízdní pruh. Doprava tady velmi rychle zpomaluje. Na D1 koukneme 225. kilometr od Vyškova na Brno. Tady zasahuje do pravého do provozu odstavený autobus s defektem. Dávejte taky pozor. Kdo jede ze Svitav na Brno, odbočky na Kuřim, došlo tady ke srážce nákladňáků s osobním autem. S kolonou počítejte od Lažan a D2, 13. kilometr je to před sjezdem na Blučinu, směrem od Bratislavy na Brno, došlo tady k hromadné srážce 5 osobáků. Maloměřice Brno, křižovatka Selská, křižovatka Zborky, tady vidím osobní auto srazilo tady chodce, na místě jsou záchranáři a ještě stále policie České republiky, probíhá to vyšetřování. Jinak provoz se nám začíná mírně uklidňovat, ale například Heršpická, aktuálně tady vidím velmi dlouhou kolonu Dorných Zvonařka, taky postojíte ještě Jihlavská a Vídeňská, tady vidím taky na křižovatce Ústředního hřbitova kolony. Na dálnici D1 od D2, tady vidím kolonu směrem na Prahu a exit 201 Brno Slatina, ten se nám trošku rozjel. Kolona je na Říbské, pozor, šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota stoupá nahoru, aktuálně v Brně měříme 23,5 stupně. Odpoledne by měl rtuť teploměru ukázat dokonce 32 stupňů.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
3: Baker Mat Arena.

0: Copacabana. 14 minutek po deváté, jdeme na čerstvé krimi, pojďme mrknout za strážníky městské policie Brno. Na telefonu je připravený pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům. Kouř vycházející z malé chatky uprostřed lesa znepokojil v úterý odpoledne obyvatelku nedalekého rodinného domu. V těchto horkých a suchých dnech může totiž velmi rychle dojít k požáru. Do Králova pole se proto vydala nejbližší hlídka městské policie. Volající na linku 156 navedla k částečně oplocenému pozemku. Z komína malé zahradní chatky už se sice nekouřilo, bylo ale zřejmé, že uvnitř nezajištěného objektu někdo přebývá. Na zákonné výzvy strážníků však nereagoval. Až po chvíli tu hlídka našla ukrytého 32-letého muže. Zřejmě se tu schovával záměrně. Při ověřování jeho osobních údajů totiž strážníci přišli na to, že jde o celostátně hledaného muže, na kterého je vydán zatykač. Protože působil dojmem, že by se mohl pokusit utéct, strážníci ho spoutali a předali státním policistům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Maroon 5, Sugar v remixu na Fríčku. 9 hodin 21 minut, krásné místo v Brně, brněnská náplavka, o tom žádná. Spoustu lidí na procházkách, kolečkový brusle, kola a tak dále. Někdo dokonce může toto místo využít i na podvečerní romantickou procházku. A na jeden případ se právě podíváme. Nevinná romantická procházka na náplavce.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Hezké ráno. Nepříjemný zážitek mají za sebou 32letý muž a jeho snoubenka, kteří se v neděli v podvečer vypravili na romantickou procházku na náplavku u řeky Svratky. Měli bohužel smůlu na trojici opilců sedících na lavičce, kteří chtěli patrně za každou cenu vyvolat nějaký konflikt. Na dvojici začali urážlivě a vulgárně pokřikovat. Muži se posmívali, že má hubené nohy a že by ho nejraději zbyli. Nevybíravě se pustili také do jeho přítelkyně, přičemž se chlubili kriminální minulosti. Muž se slovně ohradil, na což skupinka zřejmě čekala, i hned zareagovala fyzickým útokem. Přestože se napadený snažil bránit proti přesile, neměl moc šanci. Schytal několik ran pěstí i kopu, až skončil dokonce v řece, kdy po něm agresoři ještě házeli kameny. Vzhledem k tomu, že na místě bylo mnoho svědků, netrvalo dlouho a dorazili policejní hlídky. Všichni tři výtečníci pod vlivem alkoholu i drog skončili na služebně. Nyní se budou zodpovídat z trestného činu výtržnictví, za který může hrozit až 2 roky za mřížemi. Poškozený měl viditelná poranění, lékařské ošetření ovšem nepožadoval. Přeji pěkný den, naslyšenou.

0: Silver za námi na Free Radio 107 FM. Opět jsme zvládli to, co vám slibujeme. Odehráli jsme 7 hitů, reklama tam žádná nebyla. Ale někdy se ta chybička stane a prostě někde se tam objeví. Tak dobře poslouchejte, i v následující hodině úderem 10. budeme startovat další pátrání po reklamě. Teď ale čerstvé zprávy, opět Katka.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
2: Fandové basketbalu z

0: další součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
1: Přeji hezkou středu. Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, včera odpoledne opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění teplický okresní soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpykal 2/3 stříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Alergici byli včera mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících 2 dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě země. V ovzduší jsou nyní hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi 1/5 populace. Alergie na pyly patří mezi nejčastější. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
0: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně dopravní situace. Na Blanensku, kdo jede z Míchova směrem od Pamětic, tady havarovala 2 osobní auta. Vídeňská v Brně u nájezdu na D1, tady je taky havárka, tentokrát osobák s nákladňákem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, doprava tady zpomaluje. Koukneme ještě na Brněnsku mezi Kuřimí a Tišnovem, je to na příjezdu do Hradčan na úrovni Sentic, je tady provoz omezen kvůli nákladňáku s poruchou. Maloměřice, Selská křižovatka Borky, tady srazilo osobní auto chodce, ještě tam probíhá vyšetřování. No a mrkneme se na D2 na 13. kilometr, je to směrem na Blučinu, směr je od Bratislavy na Brno, došlo tady k hromadné srážce 5 osobáků, jezděte opatrně.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Venku už měříme 25 stupňů, odpoledne až 32. Jinak zítra se má ochladit, denní maxima mají klesnout na nějakých 23 až 25 stupňů, v pátek se opět začne oteplovat, ale už tady vidím pro vás, pro všechny, kteří si říkáte, je sucho, chtělo by to nějakou tu dešťovou přehánku. Sobota, neděle a v dalších dnech občas přehánky nějaké budou. Teploty klesnou z nedělních 26 na nějakých 22 stupňů Celsia.
3: Come on, everybody, and raise your drinks in the air. And let's make a toast to

0: But I want another cocktail.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tak buď u toho.
1: No a buďte taky u tajemného filmu, který nám startuje na Free Radio už za pár minutek. Ano, mezi 10. a 11. budeme hezky prozrazovat celkem 4 nápovědy. Po 4. nápovědě pustíme signál, kdo se po signále dovolá jako první do studia, sem k nám na 790-107-107 a prozradí správný název toho dnešního tajemného filmu, tak má u nás parádní výhru. O tom vám řeknu více už za chviličku, já jdu připravit tajemný film.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Free Radio 107

0: První v Brně s nejnovějšími hity. Sedm hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Kempel Sa Paradox, tohle je 666 z roku 1999, 9 hodin a 57 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A dáme taky omrknout, na jakou muziku se těšit. V nejbližších minutách Gabry Ponte, komu si Gira, komu si Bala, hrát bude. I novinkový Marshmallow a Portugal the Man, a nebo Alex Gaudino, I Love Rock and Roll. Za 2 minutky 10 a startuje i tajemný film za pár chvil.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Jdeme lovit reklamu mezi prvními 7 hity. Dobře poslouchejte, startujeme za...

0: 3, 2, 1, od této chvíle.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
2: Za

0: je Katy Perry a Teenage Dream. Startuje Tajemný film. Jdeme na něj.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Říkám si, polovina týdne, práce máme spousty, tak dáme dneska něco jednoduchého. Velmi známá československá komedie se dnes bude hledat v tajemném filmu. Československá komedie, která byla natočena v roce 1974. Tohle je nápověda číslo jedna. Za chvilku dáme další.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free.

0: film. Tajemný film.
1: Na jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, kdy se tento film objevil poprvé v kinech? 30. srpna roku 1974. V roce 2021 byl tento snímek z darů paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery. Byl tento snímek digitalizován z originálního negativu. Ještě jako bonus vám prozradím pár nějakých zajímavostí, že v tomto filmu můžeme vidět Oldřicha Lipského, který si tady i zahrál a má na svědomí režii. Oldřich Lipský režíroval tento film a dokonce si v něm i malou roli zahrál. Tak, to je takový bonus navíc. Třetí nápovědu připravím za chviličku, do té doby Gabry Ponte. Bude tu taky Sigala a Michael Jackson. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na nápovědu číslo 3. Teď pár zajímavostí. Přátelé, mezi představiteli hlavních rolí, mezi mužem a ženou, který tady hráli hlavní roli, tak vznikl během natáčení vztah, který trval ještě nějaký čas i po natáčení. Můžu vám prozradit další zajímavost, kde konkurzu na hlavní roli se zúčastnil Jirka Krampol nebo i Jan Hartl. Nakonec ani jeden z nich tuhletu roli nedostali. Film se původně jmenoval, byla taková ta zastírací, ten zastírací název, že jo? Vysoká fáze, což vypadalo jako název nějakého dokumentu o energetice. Vysoká fáze při natáčení mu říkali tomuto filmu, aby veřejnosti neprozradili, co vlastně natáčí. To stačí. 3 nápovědy venku. Před námi Robin Schulz, Lumix a taky Alex Gaudino.

0: Taylor Swift dohromady s Edem Sheeranem. Endgame. 10 hodin 31 minut. Opět odehráno, teď se trošku tak zadýchávám. Dojel tady frajer z Fofr odvoz. Takový velký 50-kilový balík. No tak, dalo nám to trošku zabrat. Každopádně 7 hitů odehráno. Reklama se zatím neobjevila, budeme to hlídat. Teď ale je čas na čerstvé zprávy.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
2: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Zahájení stavby nové kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ve fakultní nemocnici v Brně se opět oddaluje. Vedení nemocnice totiž při kontrole našlo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci. Analýza ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby. Nemocnice přijme další opatření, aby se stavět začalo co nejdříve. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu. Rodina z indické Bombaje zemřela v bolestech po snědení melounu. Pitva ukázala, že ovoce obsahovalo smrtící jed na krysy. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Mistrovství světa v hokeji míří do závěrečné fáze. Do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuální doprava v Brně. Měl by být klid už, co se hustoty provozu týče, ale omrknem to, vidím drobné zdržení na D2. Kdo jede od Olympie a chce se napojit na D1, tak tady máme ne kolony, ale zvýšený stupeň provozu. Drobná kolona aktuálně ještě kolem Zvonařky. Pozor, kolem autobusového nádraží, tak tady se nám to trošku štosuje. Mrkneme ještě na Bouračky. Nádražní ulice, křižovatka úzká. Dávejte pozor, je tady porouchaný osobák. A ještě na Brněnsku na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno, tak za vodní nádrží Nové Mlýny blokuje provoz nehoda. Projíždí se Kivadlově, kolona má asi 1 kilometr. Tak opatrně, a kdyby cokoliv, volejte.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Je tam teplo venku. Aktuálně v centru Brna 27 stupňů. Odpolední maxima by měly ukázat dnes teploty kolem 30 až 32 stupně Celsia.

0: je Emo a Keep Movin. 10 hodin 41 minut. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, pojďme se podívat, o co dneska soutěžíme. Mám tady pro vás opět skvělou poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, ty pobočky. Tam si můžete dát něco za 3 kilča, něco moc dobrýho. No a poslední nápověda, pojďme se na ní podívat. Vybral jsem film, ve kterém hlavní roli hraje Luděk Sobota, který dnes slaví narozeniny. Ano, Luděk Sobota 83 nemá a co bych vám ještě mohl prozradit jako bonus, tak jedná se o divácky nejúspěšnější snímek z dílny Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. V kinech ho viděli asi 3 miliony diváků. Tohle je nápověda poslední. Tajemný film. Volejte studio, linka je volná, 790-107-107. Kdo se dovolá jako první a prozradí správný název filmu, tak má u nás tuhle tu poukázku. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Haló, slyšíme se, dobrý den.
0: Slyšíme se, kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Jmenuji se Léca.
0: Léca?
1: Ano.
0: Krásný jméno, to už jsem tady možná jednou měl. Ve vysílání.
1: Volám poprvé.
0: Jo, voláte poprvé. Tak to máte možná nějakou Lécu tady taky ještě v Brně další. Každopádně...
1: Určitě ano.
0: Určitě ano.
1: To jsem přesvědčena.
0: Já se zeptám, kolik jste slyšela nápověd, Léco?
1: Jednu.
0: Jednu nápovědu. A zkusíte si tipnout, co jsme to dneska hledali teda?
1: Jáchyme, hoď ho do stroje.
0: Jáchyme, hoď ho do stroje. Ano, máte pravdu. Z poslední nápovědy, byla to ta poslední, ta jedna, kterou jste slyšela, byla to ta poslední, nebo která to byla?
1: Ano, a hned jsem vytočila telefonní číslo a hned jsem se dovolala.
0: A to se vyplácí. A já vám musím pogratulovat, poukázka na konzumaci do pizza Bombastika, kterou najdete Děkuji. Pětkrát v Brně vaše. Vydržte na telefonu a nepokládejte, prosím. Díky.
1: Mám rádo. Díky.
0: Jsme rádi. Naschledanou. Přátelé, Léca vyhrála poukázku. Kdo to bude zítra? Protože i zítra tou torbou nás čeká tajemný film.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM 107 FM FM.

0: Superstar.
1: Superstar se nám taky bude vracet na obrazovky.
0: Je.
1: Kalin, tam bude Farna, Fabera. Takže pět jich má být, člověče, nevyjmenuji jich všech pět asi teďka.
0: Takže už mě nebude po příchodu z práce domů čekat to, že tam pojede ordinace v Růžové zahradě. Jo?
1: Ulice, si
0: po ulice vlastně.
1: Jo, už tam poběží superstar, tak ježišmarja, to se musí.
0: Dobrá, 10 hodin 57 minut přesně.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Co nám to tady lítá ve studiu za potvoru?
1: Puška jenom zlatá.
0: Kde je, prosím tě, teďka?
1: Nevím, budu se otevřít okno, vypustit.
0: Jsem viděl teďka za svými zády a docela jsem se lekl, jestli to není nějaká svině.
1: Ne, je to jenom muška.
0: Je to muška, jo? Tak to je dobrý.
1: Zatím šeptávala ty moudra.
0: Přátelé, dobrá nálada panuje ve studiu, doufám, že i u vás, ať už nás posloucháte kdekoliv. Za chvilku rozjedeme pátrání po reklamě, ať můžeme někomu nadělit lupeny na Killian Gang Camp.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
4: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Škodolíbý úsměv Petry,
1: ano,
0: která je naproti.
1: Spokojená.
0: Je strašně spokojená, protože já vám musím objasnit situaci, co se teď tady během reklamy odehrávalo. Ta mucha, která tady nám sem vlítla do studia Fríčka, tak Petra otevřela dveře a říká, ať si na kroxně užijou. A pustila ji do vedlejšího rádia, jo. Taková škodolíbost normálně. A ona fakt odletěla. Teď tady poletí za Katku. Tak si užije. Každopádně, přátelé, pojďme poslouchat dál a hledat reklamu mezi prvními 7 hity. Mrkneme na ty hity, jaký nás čekají v těch nejbližších minutách. Bob Sinclair, Mattia Bazzar, T-Sento, nebo Class Analog Heart a Directors My Heart Goes Boom, a bude tu taky Aurora Summer Sun. Začněte počítat právě teď, a teď už s Peťou, ty seš tady dneska opět maratonově.
1: Do 16, ano, je
0: do
1: to
0: 16.
1: Tak?
0: Do 16.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killian Gang.
2: Začni s námi počítat právě.

0: DJ Anton, Beachakers na Free Radio startují nám celebritky, za chvíli koukneme za Mirajem, ten se totiž včera stal tatínkem a jaké jméno chlapečkovi vybrali, tak to se dozvíte za okamžik. Teď Art Directors.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Matt Irene.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Z Miraj Navrátila je tatínek. Frontman kapely Miraj se na sociálních sítích pochlubil fotkou z porodnice. S přítelkyní přivedl na svět krásného chlapečka, který dostal jméno Jonatán. Jak ale v zápětí Miraj uvedl porod, doprovázely komplikace a jeho přítelkyně nakonec musela podstoupit císařský řez. Přejeme tedy brzké zotavení se a hlavně mnoho štěstí a zdraví.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Aurora a Summer Sun z roku 2006 na Free Radio nám právě dohrávají, no a my se jdeme si poslechnout, jaká muzika vás čeká za chvíli. Budou to Florfila a P-Moody. Taky pár polisko Machine společně s Kungs. Nebo Tiesto a Gabry Ponte za chvíli zprávy s Peťou.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Mariu Vili z funkce. Důvodů k odvolání bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy. Chyběli také partneři pro vnější instituce. Lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů. Touha po lepším výkonu a dokonalé postavě může způsobit zdravotní komplikace, jako je impotence, poruchy srdečního tepu nebo poškození jater a srdce. Anabolika jsou podle lékařů oblíbená častěji mezi muži, kteří navštěvují fitness centra. Podle odhadů anabolické steroidy užívá až 5% sportovců. Francie zavedla jeden z nejpřísnějších zákazů nikotinových sáčků v Evropě. Vysoké pokuty hrozí za prodej i užívání, a to 9 milionů korun nebo 5 let vězení. Přísná legislativa prošla i přes odpor některých států Evropské unie. Proti se staví zejména Švédsko, kde jsou cigaretové alternativy populární. Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se od 16:20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Na dálnici D1 se sjezdem na D2 v Brně na 195. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto s nákladním. Blokují jeden jízdní pruh a nehodu vyšetřuje policie. Zdržení je zatím do 5 minut. Ve Vídeňské ulici na úrovni Hřbitova směrem z centra tady dejte pozor na odstavené vozidlo s poruchou.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 27 stupňů, k tomu nám tam hezky bude svítit už za chvíli zase sluníčko. No a to nám vykoukne i zítra, kdy teploty na svých maximech dosáhnou 23 stupňů. Teď už Florfila P-Moody.
4: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio. Brno 107 FM. See me in the club. All right.

0: Mča Electric. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fee Radio.
1: Několik dlouhých měsíců bojovala Michaela Ochocká u soudu se svým bývalým manželem Lukášem Rosolem o výši výživného na syna Andrého. Konečně ale může vydechnout. Rosol se u soudu domáhal snížení alimentů, které činí 35 tisíc korun. Jako hlavní argument uváděl zásadní změny ve svém životě, zejména konec profesionální sportovní kariéry, kvůli kterému měly výrazně klesnout příjmy. Nyní koncem května však Míša prozradila, že se u okresního soudu dočkala rozhodnutí ve svůj prospěch. To však zatím ale není pravomocné, jelikož se jí bývalý partner stále může odvolat. V takovém případě by se pak celého případu ujal krajský soud. Alimenty tak prozatím zůstávají stejně vysoké, což může Míša brát jako malé vítězství. Teď už Tiësto a Gabry Ponte.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Tomorrow Obsession na Free Radio.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A v prvních 7 písničkách opět hledejte reklamu. Pokud se tam nějaká objeví, volejte studio 790 107 107. Dostaneme vás na Kilian Gang, což je festival, který se bude konat od 9. do 11. července v kempu Olšovec v Jedovnicích. Jdeme se podívat, v rámci jaké muziky, že tu reklamu máte hledat. Už za chvíli Doro. Budou to i Oliver Tree a David Guetta. Nebo Crazy Frog.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
2: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio 107 FM.

0: Verona na Frýčku už za chvíli koukneme, jak probíhal den brněnských knihoven. Nenechte si to ujít, teď přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Půjčit si knihu, samozřejmě, ale současné knihovny nabízejí třeba i mnohem víc, protože fungují jako centra vzdělávání, osvěty, zábavy, kreativity i společenského dialogu. No a přesvědčit se o tom mohli už při třetím ročníku návštěvníci Dne brněnských knihoven. Letos jich ze svých kamenných sídel a poboček vystoupilo takzvaně ven do parku na obilním trhu. Rovných 25, aby se nejen svým čtenářům představili i v jiné roli. Inspirativní program pro všechny generace nabídl mimo jiné workshopy, dílny či autorská čtení a nechyběla ani hudební vystoupení. Teď už Giorgio a Rainer Zonneveld na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle

0: Víčko stále s vámi a my už se jdeme podívat po další muzice. Za chvíli se těšte, že tu budou Body Bangers Victory Ken. Zaspívá i Lady Gaga. Nebo Sigala.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
6: Přeji hezkou středu. Masarykův onkologický ústav zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů korun je 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou například pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoci s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a drží se jí i nynější ministr Adam Vojtěch. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ-karta. Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. Ti mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud. Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté včera ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2-0, s Kanadou prohráli 2-3 a zítra o 16:20 se utkají s Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále se ještě došetřuje dopravní nehoda v Ponově v Kounicově ulici u křižovatky s Hrnčířskou, kde bouralo osobní auto s motorkou. Na D52 na 12. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchanou dodávku a na D2 zůstav, nebo na D2 se přesouváme. Na 11. kilometru směrem na Brno se střetla dvě osobní auta. Přerušovaná kolona už má přes 2 kilometry.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 29 stupňů hlásí Brno, už se nám tam vyjasňuje a svítit bude až do večerních hodin. I zítra očekávejte slunečné počasí s teplotami kolem 22 stupňů. To budou zítřejší maxima. Teď Body Bangers.

0: Hey papi, meet me in Europa.
1: Dobrý energii.
2: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou.
1: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Fí Rádio. Novinky v kinech.
1: V kinonovinkách tohoto týdne je také krátkometrážní snímek Opravdu má jen půl hodiny s názvem Stav odpojen. Bob, kterého hraje Albert Chuba, je osamělý vědec, utíkající před gengem stojícím za aplikací schopnou ovládat lidskou mysl. Když během útěku narazí na taxikářku, nečekaně v ní najde spojence. Autentický akční krátkometrážní film natočený v Olomouci, který při natáčení loni na přelomu srpna a září vzbudil mezi Olomoučany značnou pozornost. V ulicích města létaly automobily jako v seriálu Cobra 11 a na náměstích či ve fakultní nemocnici se odehrávaly souboje podobné bitkám v hollywoodských trhácích. Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
8: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
9: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
10: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
11: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
12: Žádný pozlátko, prostě gym.
7: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
13: Fandové basketbalu.

0: Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Free Radio 107 FM.

0: o komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
1: Další muzika je přichystaná už za chvíli. DJ Antoine a Medmark, budou to i Demetr Vegas, Like Mike and You. Nebo Burak Jeter.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Od této chvíle pojďte opět hledat reklamu v rámci prvních 7 písniček.
4: 7 hitů za sebou a bez reklam.
5: Poslouchej a vyhrávej.
4: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
5: Začni s námi počítat právě teď.
4: Free Radio 107 FM.

0: Za chvíli tu pro vás budu mít dnešní jazykolam, trošku si rozvážím jazyk, teď už ale Jay-Z a Spritz.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Matt a Lily.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Ladíte frýčko, mám pro vás denní dávku jazykolamu a dneska na vás budu hodná. Dneska to bude strašně jednoduché, můžete si to sami vyzkoušet. Řekni řeřicha. Ono to nevypadá, jako že by to bylo nějak těžký, ale zase, když to řeknete několikrát za sebou, tak ten jazyk se vám začne už trošku zamotávat. Tak schválně, řekni řeřicha, jak dlouhokrát nebo častokrát za sebou to můžete říct. Tak já to zkusím, jo. Tak řekni řeřicha, řekni řeřicha, řekni řeřicha, řekni řeřicha, řekni řeřicha, řekni řeřicha, tak čtyřikrát, než jsem se zakoktala. A co vy, jak jste to dali vy? Teď už Bakermat.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladu, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Bahamian Who Let The Dogs Out z roku 2000 na fríčku doznívají a my jdeme na další muziku. Už za chvíli Shakira a Zoo. Taky Calvin Harris s Rihannou. Nebo Florida s Alanem Walkerem. Za chvíli zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Hezké odpoledne. Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Jde o jedno z řady opatření, kterými chce vedení magistrátu sklidnit dopravu v nejužším centru. Vozidla taxi nesmí už od roku 2022 na náměstí Svobody. Sněmovna dnes rozhodla o možnosti prodloužení jednacího dne do noci. Návrh prosadila hned ráno koalice, která chce odpoledne posunout do závěrečného kola schvalování, zejména rozsáhlou novelu stavebního zákona. Včerejší poslanecké jednání skončilo ve 23:30. Nevšední situace nastala na dálnici poblíž německých Brém, kde z přívěsu vypadl buvol. Svým pobíháním ohrožoval provoz v obou směrech. Majiteli, policii ani ostatním řidičům se nedařilo zvíře uklidnit nebo chytit. Vše nakonec vyřešil policista, který vytáhl služební pistoli a buvola několika ranami zastřelil. Čeští hokejisté poté, co podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. V zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Norsko hraje s Lotyšskem.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na D1 na 188,5 kilometru na trase ve směru na Prahu. Tady nám stojí porouchané vozidlo, jedná se o nákladní vozidlo a neprůjezdná je zpevněná krajnice. V Blansku očekávejte zdržení, tady je také pro poruchu odstavené vozidlo přímo na hlavní, když projíždíte Blanskem. No a kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 30 stupňů hlásí Brno, k tomu nám tam hezky svítí sluníčko. Zítra se nám ochladí v uvozovkách na 22 stupňů. I zítra nám bude celý den svítit sluníčko, v pátek teploty kolem 25.

0: rádiu. Burza práce.
1: Do Brna se hledá plavčík či plavčice. Náplní práce je dohled nad bezpečností a komfortem návštěvníků, poskytování první pomoci, udržování čistoty a pořádku v okolí bazénu. Požadují věk minimálně 18 let, základní plavecké dovednosti a výhodou je určitě znalost cizích jazyků jako angličtiny nebo němčiny a měli byste mít certifikát na vodní dozor. Nabízí plný úvazek, stabilní zaměstnání v městské společnosti, 25 dní dovolené, 3 dny si a stravenkový paušál. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Hledá se také referent či referentka nákupu. Náplní práce je hlavně komunikace s dodavateli ohledně termínů, cen, obchodních podmínek a mnoho dalšího. Také objednávání materiálu, sledování a vyhodnocování zásob a komunikace v rámci firmy. Požadují zkušenost v oboru elektro, také znalost MS Office a výhodou bude zkušenost z nákupu němčina a angličtina. Nabízí plný úvazek, zázemí ekonomicky stabilní společnosti v perspektivním oboru a 5 týdnů dovolené. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
0: Fandové basketbalu z

0: Portal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Free Radio 107 FM.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Miluješ naše hity?

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dentala Pump It Up, Féteru Free Rádia ve 13 hodin 58 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A na fríčku nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já už pro vás teďka dva mám.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Festival Sítko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A v rámci jakých prvních 7 písniček máte hledat reklamu? Pojďte si poslechnout. Už za chvíli Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Bude to i Martin Solvay. Nebo DJ Ross.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
4: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
4: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Martin Solvej na Free Radio, já už vás za chvíli pozvu na prohlídku sekvojového lesoparku v Brně Jehnicích, tak si na to počkejte, teď přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Tento pátek se koná prohlídka sekvojového parku Lesoparku v Jehnicích. Prohlídka vás zavede do říše sekvojí nejmohutnějších stromů světa. Řeknou vám více o jejich příběhu, proč jsou to mrakodrapy přírody, dožívající se tisíce let a mnohé další zajímavosti. Projdete se stepilými lesními cestičkami a budete obdivovat budoucí giganty. Nechte se zasvětit do tajů pěstování těchto majestátných sekvojovců obrovských. Na prohlídce se také dozvíte, jak stromy sdílejí třeba informace mezi sebou, a to prostřednictvím složitého systému podzemních hub, a kromě toho si řeknete i více o důležitosti stromů pro člověka a ekosystém. Přijďte se dozvědět víc prostě o tom, jak tyto fascinující rostliny podporují nejen sami sebe, ale i celý náš svět. Teď už Lady Gaga a Doučí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: DJ Rose na Free Radio, jaká další muzika vám bude dělat radost v následující půlhoďce? Už za chvíli Rehab, Mustafa, Hyperman a Renny. Budou to i Hardwell a Chris Jones. A nebo Kylie Minogue, za chvíli zprávy.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
5: Pěkné odpoledne. Více než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice zítra otevře své dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se letos zapojí přes 200 míst. Program nabídne komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo aktivity pro děti. Teplé počasí posledních dnů přispělo i k dozrávání jahod. V podobném čase jako loni začal na jižní Moravě jejich samosběr. Na některých místech cena tohoto ovoce oproti loňsku vzrostla, a to kvůli škodám po jarních mrazech. Severní Korea pod dohledem vůdce Kim Jong-una otestovala kombinaci přesně naváděných střel s plochou dráhou letu, řízených umělou inteligencí, taktických balistických střel a dělostřeleckých raket. Severní Korea už dříve uvedla, že umělou inteligenci využívá ve svých dronech. Mistrovství světa míří do závěrečné fáze, do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Na dálnici D1 na 180. kilometru směrem na Prahu stojí odstavené nákladní auto a vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Housne už malý městský okruh, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku a nebo využijte apku Free Radio.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 30 stupňů aktuálně v centru města Brna. Zítra očekávejte taktéž slunečné počasí, ale s teplotami na svých maximech kolem 22 stupňů. V pátek 25 a zcela jasno. Teď už Rehab, Mustafa, Hyperman a Renny.
6: Around the world.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Už 24. ročník oblíbené výstavy masožravých rostlin v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně proběhne od 29. května do 7. června. Na tradiční výstavě po hmyzu lačnících rostlin Botanické přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si budete moci prohlédnout pasti mnoha druhů rostlin. Na výstavě budou přítomní i zkušení pěstitelé, kteří vám rádi poradí, tak toho využijte. Teď už tulipa.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
4: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
4: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBA.

0: Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Od této chvíle startujeme opět dalších 7 hitů bez reklam.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
3: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte vlnu 107 FM po 15. hodině. Já už vás za chvíli pozvu na Veterán Fest Slavkov, tak si to nenechte ujít, teď přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Mat Arena.

0: urazit.
1: Zámecký park ve Slavkově u Brna zaplní na konci června v stovky historických automobilů, motocyklů i dalších technických unikátů. Veterán Fest Slavkov nabídne už 27. června návštěvníkům nejen přehlídku veteránů, ale také hudební program, soutěž elegance a atmosféru zlaté éry motorismu. Součástí tohoto festu bude také tradiční soutěžní hodnocení vystavených vozidel. Sedmičlenná odborná porota se zaměří především na originalitu, eleganci, kvalitu renovace a celkový stav jednotlivých exponátů. Tak přijďte teď už cheat codes a jako na pop.

0: Stav Jojo a Fate Evans na Free Radio Song z roku 97 a my se jdeme podívat na novější muziku, která vám bude znít. Už za chvíli Eňa. Budou tu EMK. Nebo Capital City se za chvíli se počkejte na dopravu s počasím.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: D1 198 km ve směru na Ostravu za sjezdem na dálnici D2 blokuje jízdní pruh nepojízdné nákladní auto. Tady určitě počítejte se zdržením a na 180. kilometru dálnici D1 směrem na Prahu i tady stojí odstavené nákladní auto. Na výjezdu z Brna směrem na Pohořelice na úrovni čerpací stanice OMV stojí na vozovce porouchané nákladní auto, provoz je zde částečně omezen. Ve Vídeňské ulici za sjezdem z dálnice D1 směrem z centra stojí taktéž u krajnice odstavené nákladní auto a pozor, ve Vyškově v Brněnské ulici u odbočky k obchodnímu centru se střetlo osobní auto s dodávkou.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 30 stupňů máme aktuálně v centru města Brna. Hezky nám tam svítí sluníčko a to bude svítit i zítra, kdy se teploty vystoupají na takzvaně pouhých v uvozovkách 22 stupňů. Teď už Eňa.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Pokud jste si někdy takzvaně ukopli palec, tak moc dobře víte, že nejlíp pomůže si prostě odplic zanadávat. Výzkum britských psychologů prokázal, že peprná nadávka vnímání bolesti skutečně zmírní. Ve studii z roku 2009 měly dvě skupiny dobrovolníků za úkol ponořit ruku do kbelíku s ledovou vodou a nechat ji tam, dokud to vydrží. No a ti, kteří si směli pomoct hlasitými vulgárními výrazy, přitom odolali chladu až o třetinu déle. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Dobrý energii.
2: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
1: Free Radio 107 FM.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: WW a Scootři na Free Radio, 15:56 přesně.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Další muziky DJ Antoine, Mad Mark, dáme si Pitbulla, Nile Rodgers. A bude tu i spojení Sigala a John Newman. To vše a mnohem více už za pár chvil.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
0: Dorazil, on do studia dorazil, to znamená, že nevyhrál ty 3 miliardy.
4: nejsem to já, nevyhrál jsem 3 miliardy.
0: 42, 11, 33, 23, 5, dodatková čísla 12, 10. Čveče, 3 miliardy, to je hustý, co?
4: Změní se ti život úplně.
0: Já si myslím, no tak my dva to nejsme, proto jsme se tady dneska potkali, ale samozřejmě výherci gratulujeme. Odpolední free party pokračuje dál, teď už taky Lukáš Bartl alias DJ Nesquik. Já jsem si tě hodila do Google, kámo.
4: Pane bože, my jsme to nedávno zkoušeli, co řekne umělá inteligence, když napíšeš svém jako chat GPT a takový ten tyhle si
0: obyčejný základní věci. A já jsem tam, počkej, a ty z něj úplně zklamal.
4: Pojďme ale objasnit posluchačům, proč, čím jsem tě zklamal.
0: Já jsem dala do AI DJ Nesquik skandály. Víš, co mi to napsalo?
4: Skandály?
0: No tak jasně, asi nebudu ptát, jestli děláš ve fríčku,
4: ty
0: to blaho, vím,
4: tak
0: jo.
4: Pojďme, kolik tam toho, co to ukázalo, kolik toho mám teda, nebo jak?
0: Není spojován s žádným známým skandálem, no úplně jsi mě zklamal.
4: Já jsem se lekl.
0: Já jsem si říkala, co na tebe vytáhnu za špek.
4: Ale počkej, opravdu já nejsem spojovaný s žádným.
0: Já ti to nechám tady otevřený,
4: abys mě věděl. Teďka nabízí se jako to, že to mám udržovat, anebo že to mám změnit.

0: 3 miliard.
1: Tohle žádný rádio, troufám si říct, ještě v životě nenabízelo.
0: To určitě ne.
1: A asi ani nenabídne. Tak jo, tak já se těším zase zítra a vy vychytávejte reklamu.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
3: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107.

0: Krásné odpoledne, dámy a pánové, krásné odpoledne všem na 107. Luky u mikrofonu, nemáme tady start Freeboxu, je tady pokračování odpolední Free Party. 7,5 minutky po 16. hodině se vám hlásím od mikrofonu a užijeme si klasické odpoledne s Free Radiem, kde nás čekají covery a remixy, události z města Brna, co nového a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou super odpoledne, příjemný poslech. K tomu nám to hezké odpoledne i s tím sluníčkem doplní i naše muzika. Chystám tady super skladby Save My Love od Kaiga nebo Lighter od Galantis a Five Seconds of Summer. K tomu taky třeba Tempo, Vizin, Naty Natasha a Los Legendarios jako v naší legendární stanici Free Radia. Tak tohle to všechno se pro vás chystá. Já vám přeju hlavně super náladu a abyste si to dneska užívali. Hezké odpoledne.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: música. Doble una Tina Tacha.
1: Ninguna puede.
0: Ustedes no pueden con nosotros.
1: Y ustedes lo saben.
0: Los Navy Seal del movimiento. Higher Químico. Steven Linares.
1: Indica Steven.
2: Free Radio 107.5, tahle ta pohodička u Fríčka pokračuje. 19 minutek po 16. Ladíte odpolední Free Party, před námi jsou covery a remixy.
3: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
2: My se přesto okamžik přesouváme do světa remixů, předělávek, různých cover verzí a podobně. Pro mě osobně naprosto skvělá rubrika. Já se to vždycky musím vychutnat, tuhle tu pasáž, kdy můžu lidem pouštět něco, co se jakoby jen tak někde neslyší. Přece jenom, když vyletí hit, časem se bohužel tyto hity stávají ohrané hity. Můžou za to samozřejmě komerce a tak dále, ale nebudem se zabývat tímto, budem se zabývat tím, co se dá zahrát, aniž by to jako znala spousta lidí a přitom je to jako předělávka megahitu. Mám tady právě tenhle příklad dneska, mám tady přesně tyhle songy připravený. Je to dneska remix velmi známého hitu, tento hit vydal Fatboy Slim, je to samozřejmě Rockefeller Skank. Asi jste to jako čekali asi. Funk Soul Brother. Kultovní záležitost, jakoby Fatboy Slim všeobecně. Tahle skladba je v miliardě situací, reklamách, videoklipech, filmech. Je to prostě kultovní záležitost, tedy Rockefeller Skank a Fatboy Slim. A na dnešní odpoledne na 107 FM jsem připravil tuhle verzi. To se jako podržte. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul.

0: Soul Brother. Kamry a remixy na Free Radio, krásné odpoledne, fríčkaři. Není to zas tak starý, není to zas tak nový, prosím vás, rok 2023, Drum and Bass Remix, Rockefeller Skank. Hledejte pod Navadun Records. Navadun Records. Takhle to dneska dopadlo, covery a remixy na Free Radio, mně se to docela líbí, tak doufám, že aspoň špetka energie přeskočila z naší stanice přímo k vám a že budete zvládat to úmorné horko a že se budete užívat odpolední Free Party na 107 FM.
1: Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: 25. minutka Free Radio 107 FM, Becky Hill. Tohle je aktuální ochutnávka, tak je Zit Parády 107, Fríčka, novinka od Becky Hill, Hands on Me, no a hlasovat můžete jako obvykle na freeradio.cz/top107. Teď už ale pozor, další informace, no a v rámci odpolední Free Party zavítáme mezi kulturu a kulturní události. Pokud plánujete vyrazit někam za kulturou, pár tipů pro vás máme i my tady na Free Radio. Užívejte poslech, no a pojďme mrknout na to, co se v Brně aktuálně děje v tom kulturním odvětví.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Festival Sítko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
1: Zpátečka Fríčka 2001.

0: 19-2000. A taky Gorilla, zpátečková muzika na 107 FM. 16. hodina 30. minutka, přesný čas ze studia Free Radio. Od mikrofonu se hlásí Lukin, před námi doprava počasí. O další hity se postarají například Robin Schulz a Oliver Tree společně. Miss You. Za malý okamžik se objeví také Dua Lipa a Training Season. Nebo Florida I Cry. Každopádně to bude jízda, držte vlnu na 107 FM. Za malý okamžik vyrážíme na silnice.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Aktuální dopravní situace v Brně a blízkém okolí není teda úplně veselá. Máme tady hnedka několik komplikací, taky velmi silný provoz. Buďte opatrní, pokud můžete cestu autem odložit tuto hodinu, tak to raději ještě odložte. Začínáme nehodou na dálnici D1, 194. kilometr ve směru na Prahu. Tady došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou a neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte opět s přerušovanou kolonou v tomto směru. Na Brněnsku v Modřicích přímo v Evropské ulici tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem. Projíždějte s opatrností. Dálnice D1, 198. kilometr směr na Ostravu, tady za sjezdem na dálnici D2, blokuje jízdní pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte se zdržením a s drobnými komplikacemi. Na výjezdu z Brna směrem na Pohořelice na úrovni čerpací stanice EMV stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo. Provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. Brno, Vídeňská ulice, za sjezdem z dálnice D1 směrem z centra, tady stojí u kranice odstavené nákladní auto. Projíždějte opatrně. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte s přerušovanou kolonou a také zhruba se čtvrthodinovým zdržením, a to v obou směrech, takže ty kolony jsou na obě dvě strany. V tomto místě určitě očekávejte zdržení a komplikace. V centru města Brna tady je provoz mezi trojkou a čtvrkou, sice plynulý, ale pořád ještě kolony, které vás drží minimálně na 8 až 10 minut. Aktuálně nejdelší kolona očekávejte 100% na Knínské ulici, také vás dlouho zdrží Gajdošova ulice, no a k tomu Jedovnická / Žarošická na Vinohradech, aktuálně velmi silný provoz. Jezděte v klidu, opatrně, a další informace, pokud máte, zasílejte přes naši aplikaci a nebo rovnou volejte dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
8: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: 3,5 minutky po půl páté, teploměry jsou na 30,5 stupních, tedy aspoň tady v centru města Brna. Vypadá to, že déšť dneska večer ani přehánka nehrozí. Okolo 7 hodiny večerní stále 28 stupňů Celsia. Teploty půjdou dolů logicky až po západu slunce, což bude dneska ve 8:45. Takže po 8:45, prosím vás, teploty na 22 stupních a noční teploty někde mezi 14 a 16 stupni Celsia. Zítra opět slunečno, opět vysoké teploty, opět horko a parno. Počítejte s teplotou ty maxima opět 29 až 31 stupňů. Nebe téměř bez mráčku, možná odpoledne se objeví nějaká drobná oblačnost, ale rozhodně neočekáváme ani polojasno, ani oblačno. Zítřejší noční teploty podobně jako ty dnešní opět mezi 14 a 16 stupni Celsia. Teď už ano, zpátky mezi vaše oblíbené hity. Odpolední free party dneska výjimečně s Lukinem. No a zhruba za necelých 25 minutek už bude startovat Freebox, tak buďte u toho.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Něco málo před 3/4, dámy a pánové, ladíte Free Radio 107 FM a já musím pochválit Pavlínku, která mi tady napsala přes aplikaci Free Radia, že nesedí teplota. Pavlínko, jako zcela pravda. Teplotu jsem přestřelil asi o 6 stupňů Celsia, 28-29 bude dnes, to jsou dnešní maxima. Zítřejší maxima, teda pozor, musím to u počasí upravit, bude něco okolo 22-23 stupňů. Pavlínka má pravdu, takže já děkuji jednak za to upozornění, protože stránka, na kterou jsem koukal, nebyla úplně jako v pohodě, teď už to bude, doufám, dobře. Zbytek počasí na Free Radio, na který se snad můžete spolehnout. No ale Pája, jinak zdravím a díky za fine music, Pavla. Mně se líbí, že tu aplikaci využijete i v takovéhle situaci. Takže apka funguje, sypejte tam pozdravy, za okamžik startujeme dnešní Freebox, takže máte prostor taky pro vaše vzkazy, pro vaše gratulace, pro svou rodinu, pro svoje přátelé, pro svoje miláčky nebo zkrátka pro toho, koho byste chtěli pozdravit. Aplikace nám šlape, Pavlínce, moc krát děkuji. Maxima zítřejší nebudou 29 a 30, ale budou 22 až 23 stupňů. Děkujeme za info.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejlepší.

0: buďte na sebe neustále opatrní, přátelé, a to i na romantické procházce, kde se to může náhle zvrtnout. Právě tahle situace se bohužel stala v Brně. Romantická procházka po brněnské náplavce se v neděli v podvečer změnila v nepříjemný incident. 32letý muž se svou sloubenkou se stali terčem slovních útoků trojce opilých mužů, která situaci nakonec vyhrotila až do fyzického napadení. Agresoři po útoku skončili v rukou policie. Celá situace byla opravdu nepříjemná. Tuhle nepříjemnou chvíli zažili v neděli podvečer 32letý muž se svojí sloubenkou při procházce po brněnské náplavce. Romantický večer jim pokazila právě tahle trojice mužů. Na dvojici začali opilí muži vulgárně pokřikovat a urážet je. Muži se posmívali jeho vzhledu a vyhrožovali mu napadením. Nevybíravě pak uráželi také jeho přítelkyni. A přitom se chlubili svou kriminální minulostí. Když se potom 32letý muž slovně ohradil, trojice podle všeho jen čekala na záminku a okamžitě přešla k fyzickému útoku. Přestože se napadený snažil bránit, proti přesile neměl moc šanci. Schytal několik ran pěstí i kopů, až skončil dokonce v řece, kdy po něm agresoři ještě házeli kameny, uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Protože se na místě pohybovalo mnoho svědků, dorazili policejní hlídky během krátkého okamžiku a během chvíle začali případ řešit. Trojice agresorů pod vlivem alkoholu i drog skončila na služebně. Muži se nyní budou zodpovídat z výtržnictví, za které jim hrozí až 3 roky vězení. Napadený muž utrpěl viditelná zranění, lékařské ošetření ale odmítl. Takto dopadla situace na brněnské náplavce, která se odehrála právě v neděli v podvečer. Co k tomu dodat? Buďte na sebe opatrní, když na vás někdo pokřikuje, myslete si svoje, otočte se zády a běžte raději pryč, než abyste schytali pár ran pěstí a na konci ještě se vyválali v brněnské řece. Jak jsem říkal, ať už vyrážíte kamkoliv, buďte na sebe opatrní. Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
4: Opět pokračování naší soutěže 7 hitů za sebou a bez reklam, která pro vás na 107 FM běží od rána od 7 do večera do 7, tedy do večera do 19. hodiny. 16.55 za okamžik start dalšího kola z muziky, například People Love, Boris Way. Jako další posílám The Radio od Get Fara. A krátce před Freeboxem také spolupráce Felixien a Kaskáda, Boy You Turn Me. Krátce po 17. start dnešního Freeboxu, to znamená za malou chvilku už můžete vybírat muziku podle sebe a k tomu taky pozorně počítat 7 písniček.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
5: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
5: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Freebox na Free Radio.
1: Na kostele 5.05, Lukáš Bartl opět zpět, je to pravda. I v ty dny, kdy jakoby nevysílám hodinu odpolední free party, dneska to jako pravda moc není, že bych byl jako opět zpátky, jelikož jsem tady od 16. hodiny, ale víceméně je to pravda na každý start Freeboxu, takže 17.05 u mikrofonu Lukin, jsem rád, že ladíte, protože právě teď startujeme Freebox. Je tady konečně Freebox, konečně to můžeme společně odpálit, konečně to můžeme odstartovat. Dneska středa 27. svátek slaví Valdemar, přejeme všechno nejlepší samozřejmě. Na startu Freeboxu nás čeká horká novinka, o kterou se postarali dva velmi sympatičtí a velmi úspěšní hudebníci. Je to Marťas Gerixoy a Edik Shirenuj. Já musím oficiálně Martin Gerix a Ed Sheeran. Novinka Repeated je taky v hitparádě, pokud se vám zalíbila tato spolupráce a konečně už jste se podívali na ten videoklip, který jsem vám doporučoval už v hitparádě, že jsou to v podstatě dva klipy v jednom a že je potřeba to vidět aspoň dvakrát, nebo dokonce i třikrát, abyste z toho něco měli, tak určitě už víte, jak jim to klukům prostě sedí a jak vypadají dobře spolu i v těch klipech, kde vlastně každý má ten svůj videoklip. Takže na startu Freeboxu tahle zajímavost, tahle muzika Repeated, Martin Garrix a Ed Sheeran, druhý kousek hnedka Itálie, FDS, Analýza, taky Articolo, dáme Disco Paradise a zbytek už potom na vás. Volejte 790 107 107, pište na studio@freeradio.cz nebo taky na Facebook a nebo přímo do naší aplikace. Super odpoledne přeje Lukáš Bartl a jdem si užít Freebox.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Freeradio. Jenom na Freeradio.
2: Baker Mat Arena.

Fajn rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

Jedeme dál. 17. hodina 20. minutka ve studiu Free Radio. Už se pomaličku pečou, jakoby ne buchty, ale chtěl jsem říct buchty, ale pečou se další vypečený kousky pro vás, další muzika, další hity, jak jinak už to synonymem nazvat. Bude to Loran Wolf, já to rovnou zkrátím, je tady pozdrav od Romana. Roman napsal, Lukajdo, zdarec, borec, zdravím tě upocené, uřícené, unavené z auta, na cestě domů za mojo, hoď tam walk the line, ať mě uvolňujou tu mou lineu a můžu to projet. Díky, měj se, Roman. Tak Romane, je mně úplně jasný, že to jsou ty poslední okamžiky, kdy člověkovi dochází baterky, dochází veškerá energie, dochází takový to vnitřní, takový to duševní palivo. Člověk už takzvaně padá na čumák a má před sebou třeba ještě 3-kilometrovou kolonu. Není to lehké, není to lehké. Romana, podpoříme muzikou a všechny, co to máte podobně, samozřejmě také. Walk the line, Loran Wolf, posílám to na silnice, na cesty i na dálnice, hlavně ať v pořádku a v klidu dorazíte do cíle, po cestě ať vám hraje Free Radio, máte dobrý příjem a krásné, pohodové, pokud možno klidné odpoledne.

0: Největší porce muziky na vaše přání, dámy a pánové, každý den Free Radio 107 FM a ještě k tomu s úsměvem. Ať jsme happy jak dva grepy, ať nám k tomu hraje fríčko. Tak, další objednávka, tentokrát to nejsou vzkazy, tentokrát to je telefonní linka 790-107-107, kdo by chtěl jakoby volat a neznal by číslo, tak si to zapište. A teďka, kdo je tam? Halo, halo.
1: Nejvěrný posledek Dominik.
0: Domča vybírá další kolosek. Domčo, máme se dobře dneska?
1: Máme se dobře.
0: Máme se dobře, dobře, děkuji za odpověď. Jakou písničku jsi vybral ve Freeboxu?
1: Ona lubí pomeranče.
0: Dobře, připravíme tuhle petardu. After party Ona lubí pomeranče. Pro koho to bude?
1: Pro všechny, co mají naladěno. A včera, jak jsem říkal, že poslouchám na plipecky Free Radio, tak mě drbali jak Alíka, ať to zeslabím.
0: Jo, ty jsi musel zase... to je situace nepříjemná, co? Zdrbali tě, že musí zeslabit svoje oblíbený rádio, svoji milovanou stanici, no co to je za dobu dneska? Člověk si jako nemůže zabékat ze svou oblíbenou stanicí, nebo co? Tak,
1: no jo, no.
0: Samozřejmě se svojí oblíbenou stanicí by bylo super, kdyby jsme mohli trávit jakoby od rána do večera. Jsou lidi, kteří prostě potřebují tu hudbu slyšet.
1: Já to poslouchám i v noci vás.
0: Jo, a co na to říkají potom ostatní?
1: Mě jede počítač non-stop měsíc.
0: Měsíc jede v kuse, jo?
1: Ano.
0: Dobrý. A kolik myslíš tak, že to jako vydrží, ta mašina?
1: Já mám stolní počítač.
0: No však stolní, no. To může jít jako do smrti, jo?
1: Jo.
0: A nebude to brzo, když to jde jako non-stop, ta smrt, víš, aby se to nepřehřálo nebo něco. Chladíš to, jo?
1: Ne, dobře, chladí dobře.
0: Chladí dobře, tak jo. Tak něco studenýho k tomu pomeranče, ať to hraje. Měj se krásně, Domčo, posílám to tam. Čau, ahoj. Tak přátelé, jestli vám to jako šlape měsíc v kuse a ani to nevypínáte, tak je dobře, že tam máte naladěný Free Radio. Hezké odpoledne, za 5 minut doprava.

0: Pohody s Free Radiem. Dámy a pánové, ladíte srdeční Freebox 27. Free Radio 107 FM plní vaše hudební přáníčka. Za 15 vteřin máme přesně půl šesté. Znamená to rychlý pohled na silnice. Vyrazíme tedy za brněnskou dopravou, omrkneme silnice i dálnice, k tomu mrkneme na počasí. Doufáme, že nám počasí už bude ukazovat ty správné hodnoty a ne jako před hodinkou, kdy mě musela posluchačka Pavla přes aplikaci upozornit, že počasí bylo špatně, a já teda musím říct, že to byla pravda. Takže je to na rovinu, bylo to prostě špatně a děkuji Pavlince za její pohotovost, to chválím, cením. Teď ale pozor, další petardy, myslím si, že to bude znít celkem dobře to dnešní odpoledne, hlavně teda teď po půl šesté. Připravené jsou bomby jako například Un ragazzo, Miloš napsal, Zdanec, ladím na cestě, nebyla by tam něco od The Colors, díky Miloš. Miloši, něco by tady přece jenom bylo pro tebe? Další kousek napsala tady Andy. Luky, snad 100 000 let jsem neslyšela žádnou písničku od Beyoncé. Máš něco od ní? Pokud ne, tak poprosím Katy Perry a nebo i klidně něco od Gaga. Je to na tobě. Ahoj Andy. Andy, prosím tě, jako je pravda, že jsem tady od Beyoncé dlouho nic nehrál a tím to dneska napravíme. Dáme si Sweet Dreams, tenhle krásný kousek právě od Beyoncé Knowles, která nám to zaspívá za okamžik, a doplníme to ještě další objednávkou. Ahoj Lukišku, tady mě pobavilo už jakoby to skloňování toho mého jména, to je jakoby Lukesone, Lukaido, Lukišku. Málo kdo napíše ahoj Lukáši, jakoby tak, jak to je, ale ale to je velmi milé to citové zabarvení. No, zkrátka budeme hrát Blinding Lights. Ahoj Lukišku, moc prosím, jestli bys tam nemohl zahrát The Weeknd s skladbou Blinding Lights. Je to pro vaše rádio, pro moje rodiče, pro všechny, kdo vás poslouchají, a pro tetu Blanku, která se raduje z nové výřivky. Marcelka, tak děkujeme. Úplně vidím, jak tam ta teta blání, čtančí kolem té výřivky a raduje se jak indiánská babička, ale je to dobře. Radujte se, přátelé, smějte se, život je krátkej. Teď ještě rychle za dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Připravujeme další informace ohledně toho, jak to vypadá s kolonami i s nehodami poblíž Brna, Brna města, Brna venkova, zkrátka v blízkém okolí našeho města. Stále tady máme několik informací, které by se vám mohly hodit, pokud ještě dneska pojedete autem. Opatrně, Žabovřeská ulice směrem na Lesnou. Tady bourala dvě osobní vozidla, zdržení je ale prý na místě minimální. Na Brněnsku buďte opatrní ve Střelicích v Nebovické ulici. Tady bourala tři osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte i se zdržením. Další problém k dálnice D1 194. kilometr směrem na Prahu. Tady došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou. Na Brněnsku opatrně také v Modřicích, přímo na Evropské ulici, tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem, projíždí se s opatrností. Dálnice D1 198. kilometr ve směru na Ostravu, je to za sjezdem na dálnici D2, tady blokuje jízdní pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte opět s drobným zdržením. Na výjezdu z Brna směrem na Pohořelice na úrovni čerpací stanice EMV, tady stojí na vozovce porouchané nákladní auto, provoz je tam částečně omezen, tak s tím počítejte. Poslední informace na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení, opět počítejte se zhruba čtvrthodinovým zdržením, a to v obou směrech. V centru města Brna se nám doprava malinko uklidnila, ta dlouhatánská kolona, která nás trápila dneska odpoledne na pomezí Kníňské ulice, tak to tam stále ještě visí, takže Kníňská ulice, ta nás ještě odpoledne potrápí. Aktuálně kratší kolona taky na Jihlavské ulici u Ústředního hřbitova, Jerovnická, Žarošická, tady už je to průjezdné, a ještě kratší kolona Gajdošova, Rokitova, to znamená křížení Totéčko v Židenicích dole pod Vinohradským kopcem, tady očekávejte také ještě silnější provoz. V okolí centra opět koliště Cely Milady Horákové, Křenová, a k tomu ještě Táborská ulice, tady hlásíte plynulý, ale silný provoz, zdržení se tam může pohybovat někde mezi 3 až 5 minutami. Takhle vypadá aktuální dopravní situace. Pokud máte další informace, volejte na dopravní linku nebo využijte naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Mrkneme se na to, co nás čeká. Teploty v centru Brna aktuálně 29,8 stupně Celsia. Západ slunce, bude 20. hodina 44. minutka. Teploty okolo 8. večerní na 22 stupních a noční teploty mezi 14 a 16 stupní. Zítra během dne slunečno, večer více oblačnosti, teplotní maxima mezi 22 až 23 stupni zítra, tedy ve čtvrtek, a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat mezi 10 a 11.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Máme 17:30, k tomu 6 minutek, ladíte Freebox na 107 FM a pokročujeme s muzikou z Itálie, The Colors.

0: Freebox, Free Radio, pohodové odpoledne, un ragazzo za námi, teď prostor pro telefonáty, pro naše milované posluchače Free Radia. Kdo další se rozhodl diktovat muziku? Haló?
1: Čau, posluchač Martin.
0: Posluchač Martin, ahoj Martine, tak kde se pečeš, prozraď.
1: V Kyjově.
0: Pečeš se v Kyjově, co děláš? Sedíš někde na zahrádce, nebo sedíš v autě, nebo v kanceláři?
1: Řídím auto, firemní.
0: Řídíš firemní auto, nějaká klima nebo ventilátorek maličkej tam je?
1: No, klima bohužel není, klima došla, byla pětka zapravená a nefunguje.
0: Nefunguje, ty máš tak jako štěstí, no. To se, tak jako když to poslouchám, ty tvoje příběhy, takový jako šťastlivec, docela šťastlivec, borec. A jak to teda řešíš, jako loket z okna a neřeším píp?
1: Ano, loket z okna je nejlepší.
0: Je to nejlepší, dobře, takže s lokytkem z okna, pohodička v práci, do kolika budeš, prosím tě, v rachotě?
1: Podle objednávek, někdy do 9, někdy do 10.
0: Dobře, tak dneska, tak ježíš, to je vždycky rozhovor s tebou, jak se ženou. Do kolika hodin přijímáš objednávky, Martine?
1: Do 20-30.
0: Tak vidíš. Do 20-30 to přijmeš, poslední pak rozvezeš, no. V 9 seš doma, jak na koni, ne?
1: No, někdy o půl desáté.
0: Někdy o půl desáté, no, dobře. Podle koně.
1: Teď. Kolik má koník po kapotou.
0: Prosím tě, koníku, co si pustíme? Je to na tobě, další muzika je připravená, já to nemůžu prozradit. Je to tvůj hudební výběr, takže posluchačům hezky prozrad písničku a rovnou dodej i to věnování.
1: Bastil Rugby 365, hlavně pro mě, protože o víkendu slaví narozeniny, pro všechny svíčkaře, že prý aj někoho ve Břenci mám pozdravit, včera tam bylo taky nějaký pozdrav pro všechny svíčkaře a i pro tebe.
0: Paráda, tak já moc krát děkuju. Ty jsi tak jako sám popřela k těm narozeninám, co tě čekají v sobotu?
1: Ano.
0: To je taková ta sexuální poloha, nejhorší na světě, to je jako, že když seš...
1: Tak jako, co mám dělat, jiný nepotřebuješ ty?
0: To je nejhorší poloha, když seš dole a nahoře nikdo není, se říká, víš, tak jako, ale tak, co mám dělat, tak snad jsou lidi kolem tebe v svém okolí, kteří ti sobotu rádi popřejí, ne? Rodina, přátelé,
1: tak já
0: doufám, kamarádi.
1: Že si vzpomenul.
0: Tak, no, tak právě tím si jako to jako teďka připomněl si sám ty narozeniny, tak je to takový trošičku jako, no, nevadí, no. Jdeme na to. Jdeme na to. Přesně tak. Hlavně ať máš radost, ať máš krásné narozeniny, ať je ten tvůj den jako každý jiný. 365 dní Bacil Rugby Nikol. Měj se krásně. Ahoj.
1: Díky, čau.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Freebox a Free Radio, dohrávka skladby Blinding Lights, dneska výběr od Marcelky pro rodiče, taky pro tetu Blanku, která se raduje z nové výřivky. No tak jako v tomto počasí dostat novou výřivku, to je čistokrevná radost, to je jasný.
1: Sedm hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Sedm hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Muzika la muzika, dámy a pánové, Freebox a Free Radio, to jsou songy na přání, krásy český slovem, písničky na přání, samozřejmě. Hrajeme pro vás, pro všechny, co byste rádi někomu poslali song, dobrou náladu, anebo si zkrátili čas na cestách, v práci, nebo třeba při domácí práci, anebo třeba takhle běháte a při sportu byste rádi doplnili energii do vašeho těla. O to se postará Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, za 3,5 minutky je tady 6. hodina večerní a já do éteru posílám tyto hity. Coming Home, Neptunika a Umbrella. K tomu horká novinka Spaceship, pan Moty. A do dnešního podvečera na 107 FM zasáhne taky Will Smith a Drew Hill, Wild Wild West. Je to jízda! Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM. Připraveni jsou Will Smith, Moty, Neptunika, Umbrella a další hvězdy na Free Radio.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: Je to tak, Freebox na 107 FM, pokračování právě teď 7 minutek po 18. hodině, za námi Drew Hill, Will Smith a petarda Wild Wild West. Další bomby jsou připraveny, Fast Boy, Beautiful Life, k tomu taky aplikace, nebo takhle aplikace, objednávky z naší aplikace. Na řadě je tady Michal, zdraví Michal Bajkero z Líšeň, chtěl bych se nechat zahrát bomby, Bambi Ride, je to pro všechny posluchače, posluchačky, pro tebe taky pro všechny bajkeristy, kteří jezdí po celý rok a za každého počasí na kole. Díky a měj se, ať ti to hraje. Michala, já moc krát děkuju za okamžik, který pozdrav podání Mohombiho. Připravené jsou tady bomby Beautiful Life, za okamžik Bambi Ride, anebo taky novinka od Pussycat Dolls. Aktuální bomba Club Song. To všechno právě teď na 107 FM. Krásný podvečer.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free.

0: Starý rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: To čase už nepředpokládám, že by někdo vytočil telefonní linku Free Radia. Je to double, přátelé, Mohombi, Bambi Ride dvakrát po sobě. Byla tady jedna reakce, telefonát zazvonil hnedka po 30 vteřinách, pak to vypadlo a ten člověk už to neskoušel znova. To je velká škoda. Double fríčka. Je pravda, že to tady říkáme několikrát za den, opakujeme, upozorňujeme na ty výherní signály, na ty soutěže, kde všude můžete cokoliv pozbírat zadarmo, kde můžete vyhrávat krásné ceny, krásné dárky, poukazy, lístky na koncerty, vstupenky na festivaly a tak dále a tak dále. Rozdáváme každý den v několika soutěžích, no a tentokrát nám to úplně neklaplo. To znamená, lístky zůstávají tady ve studiu Free Radia a Mohombi a jeho Bambi Ride dvakrát po sobě, ale každopádně dneska bez reakce. Tak díky za pozornost. Teď už ale pozor, jedeme dál, soutěžní kolo přenecháváme na zítřejší den a my si dáme slíbenou petardu od Pussycat Dolls a jejich horká novinka Club Song.
1: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi a všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích, to jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš.

Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 18. hodina 25. minutka. Posloucháte Freebox na 107 FM, Luky do mikrofonu a spousta vzkazů a spousta přáníček už za námi. A taky doufám, že stejná spousta před námi. Za malý okamžik mrkneme na vaše objednávky, teď ale rychlý pohled do hitparády.
1: Novinky hitparády.
0: Krásný den a příjemný poslech s Free Rádiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a takhle vypadají aktuální novinky z hitparády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
0: A u Sigmy ještě zůstáváme, jednak horká novinka v hitparádě 107 Fríčka, pro kterou můžete hlasovat. Tohle je výběr od Katky, která si napsala o skladbou Redemption. Luky, ahoj, mám to dneska za sebou, konečně z práce doma a první, co jsem udělala, velký studený pití a zapla Fríčko. Hoď mi tam prosím tě Redemption od Sigmy a taky tobě do studia. S pozdravem, Katka. Takže Katka poslouchá doma, já ve studiu a vy ostatní, ať jste kdekoliv, díky, že ladíte. Ať je to 107, internet nebo aplikace, tohle je muzika na vaše přání. Freebox na Free Radio. Za okamžik doprava.

0: konečně úleva, osvěžení, takový ten pocit, když dorazíte z práce domů nebo ze školy domů, prostě dojdete, hodíte ty věci na zem a hurá, jste doma. Konečně pohodička, nejlépe u frýčka, no a podobně to vyřešila dneska Katka. Katka, jak tady napsala ve svém vzkazu, dorazila domů, udělala velký studený pití, zapla free radio a teď se bude doma už asi jenom válet. Zapnej klimatizaci, osvěžení a k tomu free radio. Já teda posílám do eteru další ukázky toho, co nás čeká, abyste věděli, na co se můžeme těšit. Připraveni jsou například Rigard se skladbou Call On Me. Následovat bude skladba, kterou vymyslel Marek. Mám tady pozdrav od Marka. Lukine, zdarec, vzpomínáš si na Beachback a Tonku Sedidov, kdy se dávno tvoje oblíbená, dlouho jsem to neslyšel. Jestli můžeš, zahraj s pozdravem Mara. Maro, moc krát díky. Beachback, Tonka, připraveni i bomba Sedidov k tomu. No a další objednávka, opět Německo, tentokrát Alefarben, René Miller a jejich Body Talk. Necelé dvě minutky po půl sedmé, Free Radio 107 FM stále s vámi, od mikrofonu zdraví Lukin a teď rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: První informace, kterou posíláme do éteru, je informace z Brněnska na obchvatu Čebína. Buďte tam opatrní. Na Brněnsku na obchvatu Čebína se střetlo osobní auto s nákladním autem. Počítejte se zdržením. Dálnice D1, 175. kilometr ve směru na Prahu. Tady stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo. Blokuje tam pravý jízdní pruh. Kolona se prý zatím netvoří, ale i tak pro jistotu nohu z plynu. Žabovřeská ulice v Brně směrem na Lesnou. Tady bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální. Na Brně ve Střelicích v Nebovické ulici tady bourala tři osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Dálnice D1, 194. kilometr ve směru na Prahu. Tady došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte opět s přerušovanou kolonou. Další komplikace na Brněnsku v Modřicích přímo na Evropské ulici. Tady došlo dnes odpoledne ke střetu osobního auta s nákladním autem. Počítejte s drobným zdržením a projíždějte s opatrností. A poslední informace opět na trase z Brna na Svitavy. Je to za Svitávkou v místě dopravního omezení. Tady počítejte zhruba se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tolik tedy ty zásadní informace, které by vás mohly obtěžovat a zdržet na vaší trase a na vaší cestě. V centru už se nám uklidnily veškeré ty obchvaty. Vidím tady zmizela kolona z Křenové ulice, z Poříčí, taky Gajdošova, Rokitova v pořádku, Táborská kolona pryč. Vidím, že se nám to uklidnilo i na Jihlavské ulici, na jihu Brna v okolí Poříčí a v okolí Vídeňské ulice. Vídeňská také bez kolony, Jihlavská bez kolony, kratší kolonka zůstává viset na Kněžínské ulici, tam s tím počítejte. Jinak by to mělo být pro dnešní odpoledne z té odpolední špičky snad všechno. Šťastnou cestu přeje Free Radio, pokud máte doplňující informace, využijte naší dopravní linku a nebo rovnou aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploměry v centru Brna ukazují 27,5 stupně, kolem 18. hodiny 25 stupňů, kolem 20. hodiny večerní 22 stupňů, pomaličku to poleze dolů. Během večera ani během noci nejsou hlášené přehánky ani deště, noční teploty někde mezi 14 a 16 stupni Celsia. Západ sluníčka už dneska 20. hodina 45. minutka, no a zítra během dne slunečno, večer přibývání oblačnosti, teplotní maxima zítra mezi 22 a 23 a noční teploty okolo 10. 4,5 minutky po půl sedmé pokračuje Freebox na Free Radio. Teď už ale Rigard.

0: Free Radio, burza práce.
1: Burza práce Free Radia. Máme tady volnou pozici číšník nebo servírka.
0: Free job.
1: Pokud máte zájem o tuto pozici, pozorně poslouchejte. Náplní vaší práce bude obsluha hostů, servis a péče o čistotu restaurace. Pracovní doba krátký dlouhý týden, směny od 10 dopoledne do 22 večer. Požadavky jsou zkušenosti z gastronomie, jsou výhodou, spolehlivost, zodpovědnost a také chuť pracovat a mít týmového ducha. Nabízí práci na plný úvazek, měsíční plat 40 až 45 tisíc korun, přátelský kolektiv a práce v zavedené restauraci. Strava na pracovišti je zdarma. Další podrobnosti a hlavně kontakty najdete na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli podobně inzerovat nabídku brigády nebo jakékoliv pracovní pozice, veškeré informace zasílejte k nám na práce@freeradio.cz a o zbytek už se postará tým Free Radia.
0: Free job. Free job na Free Radio. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
6: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
7: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
9: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
5: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
11: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
10: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
11: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
12: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovější.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: To

0: za 5-7, dámy a pánové, to je čas, ve kterém vás opět od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl. Pokračuje Freebox. Songy na přání, ano, pro vás, pro všechny, pro kohokoliv, kdo budete psát, volat, ať je to aplikace nebo studiový e-mail nebo naše linka 790107107. Jak ten playlist bude vypadat a jak to v každém Freeboxu budeme hrát, to záleží pouze na vás, na tom, co vyberete, co zahrajete. Před námi ukázky dalších hitů a další muziky a v tom se taky rozezněla telefonní linka, tak já abych to vzal hezky postupně, tak začneme u toho telefonátu. Haló, haló, kdo pak je na druhé straně?
1: Nazdar, Lukine, tady Lukín.
0: Krásné odpoledne, Luky, jak se ti daří, jak se máš?
1: Já se mám perfektně, páječím fanfárově, mám 2 dny volná, tak jsem rád.
0: Dobré zprávy, 2 dny volná zní opravdu lákavě. Luky, jakou muziku dneska vybereš, co si pustíme?
1: Ale já bych nechal výběr na tobě, ale rozhodně bych to chtěl trošku rozproudit, hoď tam nějaký dramíček, vím, že ho máš taky rád, tak ať to trošku rozproudíme.
0: Ať to trošku tepe, dobře, dobře, tak já tady připravím jednu skladbičku, která tak nějak mohla by doplnit ten playlist toho Free Radia. A za okamžik dáme taky ještě zpátečky a ještě novinky. Nicméně, muzika je připravená, mám tady od Dimension Love to Me, hrajeme docela často Dimension Dark Lights, to je taky moje srdcovka, tentokrát dám tedy Love to Me. A Luky, říkal si, pro koho zahraješ?
1: Hele, zahrál bych to pro tebe, samozřejmě pro mě, pro svou přítelkyni, pro všechny fríčkaře a prostě pro všechny free pohorový lidi.
0: Perfektní, já ti moc krát děkuju, vzkaz krásnej a muzika ještě lepší. Měj se hezky, díky, že ladíš 107 FM a zase příště, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Tak, přátelé, bude to vypadat asi následovně. Máme tady ukázky toho, co máme před sebou a vypadá to velmi dobře. Za prvé tedy Love to Me v podání Dimension, posíláme to tam. Jako další se objeví taky rapper ze Spojených států amerických, tentokrát DMX a jeho Party Up In Here. A další zpátečkový hit je tady od Tondy. Tonda napsal, vyzkoušíme si tebe, panáčku. Schválně mrkni do toho free archivu a zkus zahrát OEE od projektu Oil. Schválně, jestli to dáš, jinak chválím, dneska zpátečky bomba, zdraví věrný fríčkař Tonda. Tondo, tak věrný fríčkař mě dneska docela prověřil, malinko jsem se ve studiu Free Radia orosil, ale dopadlo to dobře. Další vzpomínková petarda u nás na Free Radio, tedy správně zpátečka a jsem rád, že Tonda dneska prověřil archiv Free Radia právě touhle petardou. Je to jasné, Oil, DMX anebo Dimension, takhle bude vypadat Freebox během následujících pár minutek. Krásný podvečer všem.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: DMX Free Radio 107 FM, jedeme naplno, přátelé, jedeme naplno do posledního okamžiku, do poslední minutky, těch minutek máme před sebou celkem ještě 53, tak to využijeme, každý okamžik, víte, jak to je na Free Radio. Není čas ztrácet čas, v hitparádě to platí dvojnásob a ve Freeboxu trojnásob. Teď 7 minutek po 7. večerní na 107 FM další vzkazy a další přáníčka. Linka je volná, kdo je tam? Halo, halo?
1: Guten Tag, ich bin Pavel.
0: Co na to?
1: Jako trochu dramaticky.
0: Co na to jako takhle říct, jako moderátor, rozumíš? Jako já mám za sebou několik hodin na mikrofonu a teď se ozve toto, jo? To je...
1: Někdy takový jako tematický, ne?
0: To je strašná masáž to jako komentovat. Ale jako, hele, tematicky jako bomba, ale oni ještě vůbec neví, ty lidi.
1: A jo, vlastně.
0: Co, jako, no právě, takže tematicky oni teďka neví moc tematicky, jo? Jim to moc nenavazuje. Oni nemají na co navázat tím německým pozdravem.
1: Jo, no,
0: my dva to, jako máme
1: to,
0: trošku.
1: To jsem to propálil, ale teda.
0: Nevadí, tak když jsi to nakousl, takzvaně, tak, tak už to dořekni. Proč německý pozdrav dnes? Zrovna.
1: No tak krom toho, že jsem se teda jako dlouho učil německy a chtěl jsem si to po pár letech jako vyzkoušet, jestli mi to ještě jde, tak jsem si chtěl nechat dneska zahrát jako německou muziku.
0: Ano, krásná, krásná věc, krásná spojitost. Když teda říkáš němčina, učil ses to, jo?
1: Učil.
0: Tak nám něco vysvětli, prosím tě. Já mám sestru v Německu. Několik let, je to jako tady Monika, holka z Brna, tady jako studovalo, všecko v pohodě. Potom zafoukal vítr, sejknu to folklo až do Německa. A můžeš mě vysvětlit, proč oni mají jako vždycky mají v Německu něco jinak než celý svět. Jo, uvedu třeba příklad, jo. Proč v Německu jako jediná země, na celé země, kvůli mají boty na ruce. Boty na ruce, jak se řekne, rukavice?
1: No tak to je Schuh Hände.
0: No právě, rukavice jsou henšue, jo, jako henšue.
1: No nebo tak, no.
0: Nebo hendyšue, ale když to rozdělíš, no. Tak jsou to jako hende.
1: A rukavice, jsou... nožní rukavice, ne.
0: Ne, to jsou boty, to jsou boty na ruce prostě.
1: Boty na ruce, no.
0: Ano, protože šue jsou boty,
1: kámo,
0: ne.
1: Kámo, počkej, ale tak ty si to pleteš, ty říkáš Němci, tak si vem, všude na světě máš január, to jenom my máme leden.
0: Jo, tak... Taky pravda. Taky
1: to
0: pravda.
1: Stejný,
0: a teď pozor, teď si jako úplně podrž, jo? Teď jako no. To, co aj Švýca z toho úplně teče, jo? Všude na celé země kouli máme anglický výraz pro notebook. Notebook. Prostě notebook. No. V Německu mají laptop. Laptop. Oni mají des laptop. Já?
1: Taky,
0: takže,
1: já
0: hotovo, konec, s Němcama vůbec
1: to nic. Trochu přiřádný, když si to řekneš, laptop.
0: Je to takový jako, oni mají prostě laptop, jo? A já když jsem se ptal na to ségry, tak ona že nein, jako nicht notebook, prostě normálně laptop. A je to zajímavý, ale takových věcí mají mnohem víc, ale my se dáme hlavně ten song. Já se těším na tu písničku, Pavlíku, takže honem, pojďme, máš 30 vteřin na věnování, pro koho hraješ?
1: Ježišmarja, jsi dneska nějaký rychle. No dobře, no, tak pro koho hraju? Pro mě a pro tebe, pro tvou sestru do Německa, kterou neznám.
0: Díky,
1: a
0: díky.
1: Pro všechny online.
0: Tak, přátelé, i pro vás jdeme na to, Modo, Einzai, Policaj, Pavlíku, jenom jako mezi, v klidečku si dal pípej a my ti pustíme písničku, jo?
1: Ježišmarja, už to šlo si zjistit dneska zase.
0: Jak tam poctivě pípa. Pájo, pípej. Měj se krásně, pípa, těším pípa. Se. Zase na příště, pípej. Ahoj,
1: tak
0: ahoj.
1: Příště, čau.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Baker Mat Arena.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
2: 1, 2, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, gute.

Pátečka Free Radio. Pátečka Freečka.

0: Groove Through Adversity, Free Radio 107.5, takhle vypadá Freebox. 19. hodina, téměř 23. minutka, už se nám blíží půl, pozor na to.
1: Dále.
0: Dále! Pitbull, taky Doja Cat, Groove Through Adversity, Free Radio 107.5, pokračující Freebox. Říkal jsem, že se nám blíží půl, protože o půl je tady náš oblíbený šálek legrace, alias Lukyho vtípek. Opět si malinko prodloužíme životy. Teď ale objednávka, kterou posílá Miroslav, takže Miroslave, my tě zdravíme. No a Míra píše, šlo by prosím na fríčku zahrát Felicita od Gabry Ponte. Je to pro kluky z šichty, pro celé fríčko a pro všechny včelky. Máme včelku vlogu, takže možná takhle jako myšleno od Miroslava pro všechny včelky. Takže díky moc, Mirku, na Free Radio pozdrav od tebe pro fríčkaře a taky jsem rád, že můžeme poslat do éteru Gabriho.

0: Vaškyho vtípek.
1: Chlapeček zvídavě na svého otce. Tati, a proč musí být na svatbě vlastně svědci? Tatínek se podívá na chlapce a říká, protože by tomu počase nikdo neuvěřil.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107,2.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Sedm hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
3: Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio 107 FM, večerní Freebox s Sukinem. Marlon Hofstadt nám to krásně rozjel, minutku po 7:45, tedy petarda It's That Time, kterou zremixoval pan Fisher, australský producent DJ a taky naprosto úžasný divočák, řekl bych, nebo jak to jinak nazvat, je to tak energický člověk, kterého poznáte podle jeho vystoupení, dává do toho 150% energie a 150% všeho, co u sebe má. Takže, ať už je to Marlon Hofstadt nebo Fisher, oba dva pánové, klobouček dolů, teď už další příspěvky, další pozdravy a objednávky. Je tady vzkaz, píše Pavlinka se dneska rozhodla, že se dneska stane součástí mojí pracovní doby. Pavlinko, vůbec nevadí. Pavla píše, ahoj, zajímalo by mě, zda někde najdu váš playlist. Děkuji, Pavla. Pavlínko, nenajdeš, playlist na Free Radio nevedeme. Pokud chceš znát názvy písniček, které jsou v hitparádě, můžeš si je pustit úplně všechny. freeradio.cz na té webové stránce, buď se proklikáš na hitparádu, nebo si napíšeš freeradio.cz/top107. To jsou aktuální skladby z hitparády, je jich tam 107, máš tam názvy interpretů, názvy i těch dalších lidí, co dělali ve spolupráci, i názvy písniček. No a pokud zháníš, tak jako všechno, co jsme odehráli, tak v každé skladbě zhruba tak 20-30 sekund před koncem je takzvaný titulek. Ten titulek oznamuje našim posluchačům místo toho, aby jsme zveřejňovali playlist, jak se ta skladba jmenuje, kdo ji zpíval. Takže tohle je informace pro Pavlínku, která zhání jakoby oficiálně celý playlist. Ten zkrátka na Free Radio nevedeme, tak jenom aby zvěděla Pavlínko, kde získávat názvy skladeb anebo kde koukat na to, co nám v éteru Free Radia hrálo. Tolik tedy informace k dalšímu vzkazu, který pána posílá do aplikace. Zdravím taky všechny, co v aplikaci Free Radia ladíte a posloucháte. Teď tady je prostor pro další objednávky a zrovna zvoní telefon, jdeme na to. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo?
1: Halo, nazdar, tady Niko.
0: Halo, halo, nazdar, tady Niko. Niko, ty jsi to řekl tak rychle, že lidi podle mě slyšeli akorát halo, Niko. Takže pojďme ještě jednou a hezky pro ty lidi. Hezky, v pohodě, v klidu. Ahoj, kdo je tam?
1: Halo, halo, čau, tady Niko.
0: Ahoj, Niko, no dívej, to je krásný. Hnedka všichni ví, že nevolá Piko ani Mlíko, ale že volá Niko, to je důležitý, takže Niko, krásný večer, já ti děkuji za pozdrav, pojďme se ponořit do světa music, to nás baví nejvíc. Jaký hit bys dneska vybral a co si zahrajeme?
1: Hele, já mám dneska poměrně jasno, já bych chtěl Plastic Bertrand a Sapla pour moi.
0: Máš to velice správně, tu výslovnost. Já jsem čekal na ten okamžik, kdy vyslovíš název té skladby, ale jako fakt Sapla pour moi, je to tak. Takže chystám Plastic Bertrand. Komu zahrajeme tuhle vypalovačku, kterou teda miluje úplně celý tým Free Radia? Komu to bude?
1: Tak celému týmu Free Radia, můžeme to poslat taky hokejistům, že jo, našim. A speciálně taky nám, jako naší bandě tam do našeho, jako skromného internetového největšího rádia, prostě studentského. Takže tak.
0: Se líbí ta věta. Skromného největšího internetového studentského
1: ale oni to tam mají napsaný.
0: Dívej, hele, ta skromnost je vždycky potřeba, jako potrhnout tu skromnost, aby si lidi mysleli, že opravdu to skromně myslíte, ale klidně řekni, že jste jako největší internetový rádio. Já vás rád podpořím, hele.
1: Stejně to nemá na vaše nejlepší Free Radio.
0: A to zase ne. Já si myslím, že ať už děláš jakýkoliv obor, jakoukoliv práci, tak je vždycky co zlepšovat. Vždycky se to dá ještě někam posunout, nebo vylepšit, nebo vymyslet líp. Takže makáme na tom ve dne v noci, dneska na večer teda Plastic Bertrand a geniální petarda od Nika. Niko, já ti moc krát děkuju, je to všechno?
1: Je to úplně všechno, pojďme si dát pořádně nahlas, já se na to hrozně těším, takže to nebudu okecávat, mějte se krásně, poslouchejte Fričko, poslouchejte vlastně úplně co chcete a užijte si to, čau.
0: Díky, měj se, čau, ahoj. Držte si kloboučky, fríčkaři, pojedeme z kopce, 19.50, Plastic Bertrand, Freebox na Free Radio.

0: na Free Radio. Na závěr Freeboxu dneska krásná divočina v podání Plastic Bertrand. Já musím pochválit Nika, protože je to opravdu písnička, kterou máme rádi. Je to zkrátka Úlet. Je to velká hitovka jednak po celém světě a jednak je to prostě věc, která tak trošku jako vyčuhuje z toho playlistu a tak nějak jako by vždycky zatáhne za to úško, když posloucháte během na rádio a najednou tam naskočí Plastic Bertrand, tak vás to potěší, nebo aspoň takhle to funguje na nás, na moderátory tady z naší stanice z Free Radia. Teď na závěr Freeboxu. Kdo pak je na lince? Haló.
1: Karel, zdraví všechny a přeji krásný podvečer.
0: Nečekaně, Kájo, komu zahrajeme tu písničku, kterou jsi připravil?
1: Já to dám tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Pokud ladíte, tak je to i pro vás. A teď, Kájo, můžeš prozradit, co to bude. Já to mám hrozně rád, ten song.
1: Takže Roger Sanchez, Another Change.
0: Je to tak. Roger Sanchez, přátelé, 2001, to byly časy. Zkuste si vzpomenout, kde jste byli a co jste dělali v roce 2001. Zkrátka, ta doba už je dávno minulá a já jsem rád, že to dneska můžeme připomenout. Takže Roger Sanchez připraven, Kájo, k nám, k tobě a ke všem, co poslouchají, posílám tento hit. Je to všechno?
1: Já si myslím, že ano.
0: Paráda, měj se krásně, užívej si muziku a zase příště, ahoj!
1: Taky se měj pěkně, děkuju, ahoj.
0: Dámy a pánové, Roger Sanchez. Na závěr Freeboxu nám to ještě doplní Klás, novinka Sadness. A krátce po 20. taky Florida a Sia, Wild Ones. Body rocker for showstopper. Mějte se krásně, užívejte život, žijte naplno, laďte Free Radio a zítra zase spolu s dalším Freeboxem. Čau!
2: Free Radio 107 FM. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka 2001.

0: Europa. Let's go!
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Free Radio 107,1.

0: Dýnám, tak buď u toho.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
2: Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.